0: Takže ty zase nekecám, tak já nevím, aj čo ja mi chcete, že sa zlobíš.
1: Zasiahám sa, nikde sa zlobíš.